kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zlonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louis a mnohé další naživo.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední

0: 3 minuty před 6 hodinou na Signál Rádio skupina Bee Gees. Za malou chvíli první dnešní zprávy s Luckou a po nich zaspívá Whitney Houston, Pet Shop Boys nebo Bryan Adams. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto skončilo ve svodidlech na silnici 3 u Benešova, projet se tady dá s opatrností a dva kamiony nám havarovaly na příjezdu do Prahy po D1 na úrovni Průhonic. I tady projedete s opatrností. Přejeme šťastnou cestu. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and rambling, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies,

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 8. září, svátek má Mariana. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů míří podle ministra pro sport Borise Šťastného ke snížení schodku v návrhu rozpočtu pro příští rok a také k dalším úsporám. Koalice má podle něho předběžnou dohodu na některých opatřeních ve zdravotnictví a ve školství. Jednání budou pokračovat. Sněmovna dnes znovu projedná spornou novelu stavebního zákona a změny v zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy Senát vetoval. Koalice ale nemá dost hlasů na přehlasování jeho postoje. Novela stavebního zákona má podle předkladatelů zrychlit povolování staveb, kritici ale naopak varují, že nahrává developerům. V Kladně po půlnoci hořela prodejna Lidlu. Hasiči evakuovali 53 lidí z nedaleké ubytovny. Nikdo nebyl zraněn. Škoda je přibližně 120 milionů korun. Rusko po třídenní přestávce obnovilo dronové útoky na Kyjev. Městem v noci otřásly exploze, poškozeny byly nejméně 2 obytné domy.
0: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města otevírají myšlenku 5. linky metra. Okružní trasa, která by měla propojit části mimo centrum, by měla podle odhadu vyjít na 220 miliard korun. Trasa by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany do plánovaného severního terminálu vysokorychlostní železnice. Přesné parametry linky by měla zjistit studie proveditelnosti. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Velké překvapení na US Open. Čínská tenistka Cheng Ching-kwen vyřadila v osmifinále bývalou šampionku Igu Świątekovou. Polku porazila 7-5 a 6-3 a z kvalifikace tak postoupila až do čtvrtfinále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na severu a na západě 26 až 29 stupňů. Na signálu opět 80 v režii Jirky Svobody.
0: Signál Rádio.
3: Krátce po 6. hodině máte naladěné Signál Rádio a dnešním ránem vás na vlně hitů 80. let bude provázet Jirka Svoboda. Všechny vás moc zdravím a vítám do nového dne. Ke skvělé hudbě přidám spoustu aktualit a zajímavostí, abyste měli od rána přehled o všem důležitém. Na vás je, abyste si uvařili kafe. Tak to pojďme odstartovat. Přeju dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio a dnes vás všechny vítám u úterního vysílání s datem 8. září. Při listování kalendářem dneska najdeme jméno Mariana, což je složenina ze dvou jmen Marie a Anny. Takže zdravím všechny Mariánky a Márinky. Narozeniny by dnes měl hudební skladatel Antonín Dvořák, sběratelka a mecenáška umění Meda Mládková nebo herec Václav Postránecký a k oslavencům patří třeba hokejista Michal Kempný. Přeju jen to nejlepší. Dneska si taky připomínáme Mezinárodní den gramotnosti, den Star Treku, den herců a nebo Mezinárodní den literatury. Je co slavit a já vám přeju hezké úterý.
1: Signál Rádio vám přeje.

Do nového dne vstupujete se Signál rádiem. To dnešní ráno je nad celým Českem jasné, jenom výjimečně se vyskytuje trocha oblačnosti a měříme většinou mezi 11 a 15 stupni. Například Brno a Jihlava mají 14 stupňů, Praha a Příbram je na 13 stupních a v Mladé Boleslavi, Turnově nebo Litoměřicích začíná den na 11 stupních. Dnešek nám nabídne pravé letní počasí, většinou bude jasno nebo polojasno a naměříme 29 až 32 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Tak si dnešek určitě užijte. Nejvíc

0: Skupina Bad Boys Blue v ranní vysílání Signál Rádia. Už se tady chystá kapela Lucie, která zaspívá ještě před 6:30 a jako vždy pro vás mám taky přehled několika dnešních událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Mluvit budou o vládních reformách zdravotnictví i chystané výstavbě nové nemocnice. Úřad práce dnes zveřejní informace o srpnovém vývoji nezaměstnanosti. Očekává se, že bude činit 5% jako v červenci. Kanada dneškem zavádí odvetná cla vůči Spojeným státům. Budou se týkat mimo jiné americké oceli, mléčných výrobků, ale také elektroniky, domácích spotřebičů anebo papíru. Na výstavišti v Berlíně dnes vyvrcholí největší evropský veletrh spotřební elektroniky a domácích spotřebičů IFA Berlín 2026. Dnes bude veřejnosti představené pražské jezulátko, které výtvarně zpracovali čeští designéři a skláři. Soška následně poputuje do Irska jako dar do hrabství Kerry, které je partnerským regionem České republiky. Dnes startuje festival Jičín město pohádky. Až do 13. září čekají návštěvníky a motoristy uzavřené ulice a omezené možnosti parkování v centru města. V pražské oboře Hvězda dnes startuje 8. ročník běhu dobré vůle. Začíná v 18 hodin. Výtěžek ze startovného pomůže rodinám v nepříznivé životní situaci. A na tenisovém US Open jsou dnes na programu čtvrtfinálové dvouhry mužů a žen.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Kapela Lucia z Kamenělý dítě, minutu před 6:30 na Signál rádiu, dál už Tiffany, Michael Jackson anebo Gianna Nannini, ty nejlepší osmdesátky vám hrajeme už 5 let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 58 u Kopřivnice na Novojičínsku, bouralo se taky na silnici číslo 13 u Bílého kostela na Liberecku a pozor na nehodu kamionu na D1 na 165. kilometru ve směru na Brno. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po 4 vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

Na Signál Rádu nám zpívala zpěvačka Tiffany, která tenhle hit natočila ve svých 14 letech a tehdy s ním ovládla hit parády. Dál už to bude třeba Michael Jackson nebo Gianna Nannini a před 7 hodinou taky probereme čerstvé počasí, koukneme na zpravodajské weby a prozradím vám, jaký rozhovor pro vás chystáme na středu. Teď vám ale přeju hezké úterý 8. září.

0: Na Signál Rádio Michael Jackson. Na našem Facebooku jste zanechali v komentářích řadu vzpomínek na jeho pražský koncert, který proběhl před 30 lety, ale od minulosti zpět do současnosti. Dnešní ráno je nad Českem jasné, jenom výjimečně se vyskytuje trocha oblačnosti a měříme většinou mezi 11 a 15 stupni. Například Brno a Jihlava mají 14 stupňů, Praha a Příbram je na 13 stupních a v Mladé Boleslavi, Turnově nebo Litoměřicích začíná den na 11 stupních. Dnešek nám potom nabídne pravé letní počasí, většinou bude jasno nebo polojasno a naměříme 29 až 32 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 20. No a k letnímu počasí se hodí trocha italštiny, tak tady je Gianna Nannini.
1: Největší hity 80. let vám na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ráno na Signál Rádiu. Už za chvíli vám prozradím, jaké hosty přivítáme v našem studiu na rozhovoru. A než zaspívají Secret Service, tak koukneme, o čem píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Pohonné hmoty v Česku jen tak nezlevní. Podle premiéra jsou marže prodejců nízké a není prostor k jejich omezení. Přesto ministerstvo financí provádí jejich kontrolu a průběžně analyzuje stav. Cena nafty už atakuje 50-korunovou hranici, benzín je zhruba na 43 korunách. V loni touto dobou byly přitom ceny pohonných hmot až o 13 korun nižší. V Česku probíhá mezinárodní letecké cvičení Ample Strike 2026. Účastní se ho zhruba 600 vojáků z Česka i zahraničí a dalších 26 týmů předsunutých návodčích z 19 zemí světa. Akce potrvá do 17. září. Podle Vinařského fondu České republiky bude letošní sklizeň vína o třetinu nižší než v minulých letech. Bobule mají méně šťávy a některé odrůdy dozrály dříve než je obvyklé. Sklizenu budou mít vinaři zřejmě už do konce září. V České republice bude během letošních dnů evropského dědictví přístupných 669 památek. Jejich vlastníci navíc připravili na 180 různých doprovodných akcí. Slavnostní zahájení akce se letos uskuteční v Chrudimi, a to v sobotu 12. září ve zdejších klášterních zahradách. A české basketbalistky zakončily svou účast na mistrovství světa v Berlíně prohrou s Američankami za stavu 64-105. Šlo tak o nejvyšší prohru v historii. V žebříčku obsadili 15. místo.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Ladíte Signál Rádio. Už na středu chystáme do vysílání další zajímavý rozhovor a tentokrát potěší milovníky starých aut a motocyklů. Už se totiž připravuje 17. ročník třídenní Oldtimer Bohemia Rally. Do Českého ráje každý rok přivádí desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Je tu nový den.

0: 6 hodin 55 minut, ladíte ráno na Signál Rádio. Tohle byly Bengals a do studia dorazila Lucka. Vítám tě tady.
1: Hezké ráno přeji. Jsem chtěla říct, to bude taky Bengals dneska.
0: Ty jsi tak krásně jako připlula do toho studia, že se úplně tě chci zeptat, jestli by si někdy chtěla zažít stav bez tíže.
1: Ale jo. Občas závidím.
0: Já myslím, že to musí být velikánský zážitek. Takhle, my už jsme na to starí, ale školáci ve věku 13 až 18 let se totiž mohou hlásit do druhého ročníku mise Zero G. Po několika měsíčním výběrovém řízení potom asi 26 studentů absolvuje kurz přežití a takzvaný parabolický let a při něm právě zažijí skutečný stav bez tíže jako astronauti ve vesmíru.
1: No a těm vždycky právě závidím, ale ty jsi to vyřešil za mě, my už jsme starí a nazdar. No. Děkuju.
0: Hele, musíme si to přiznat prostě, no.
1: Dobře,
0: nikdy
1: tak
0: nemládne.
1: Já myslím, že to zrcadlo kecá, nekecá po ránu. Tak co ve zprávách? V Kladně v noci hořela prodejna, to už jsme vám říkali před hodinou, jaký je aktuální stav, prozradíme teď. No a začínají platit odvetná kanadská cla. Přesná procenta máme za chvilku.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let, Freddie Mercury, Roxette nebo Nick Kershaw.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda osobního auta vás může zdržet na dálnici D4 na 16. kilometru ve směru na Prahu a porouchaný kamion překáží na D1 na 13. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
4: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 7. Hezké ráno, přeje Lucie Sinková. Ministr životního prostředí Igor Červený spolu se zástupcem ministerstva obrany představí časový plán řešení úniku toxických látek v Národním parku Šumava. O kontaminaci způsobené pozůstatky po československé armádě informoval Červený včera po jednání vlády. Pražský vrchní soud začne řešit odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Bývalí manažeři Antonín Koláček a Oldřich Klimecký dostali za podvod a zneužití postavení 7,5 a 6 let vězení. Verdikt zatím není pravomocný. Oba muži vinu odmítají. Stát po nich požaduje také náhradu škody 2,25 miliardy korun. Jak jsme vás už před hodinou informovali, v noci hořela prodejna v Lidlu v Kladně v Americké ulici. Plameny zasáhly celou budovu a hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Z nedaleké ubytovny evakuovali 53 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Předběžná škoda je 120 milionů korun. Příčina požáru se vyšetřuje. A dodejme, že rozsáhlý požár už dostali hasiči pod kontrolu. Začínají platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží z USA. Poplatky budou ve výši 15, 25 a 50%.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signal Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem anebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou postoupili na US Open do čtvrtfinále. Nejvýše nasazený pár porazil australsko-americkou dvojici Hunterová a Kravčíková 7-6 a 6-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na severu a na západě 26 až 29 stupňů. Na signálu opět 80 v režii Jirky Svobody.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Do nového dne vstupujete ve společnosti Signal Rádia. Už bylo 7 hodin a před námi je úterý 8. září. Svátek proto slaví Mariany. Narozeniny by měl hudební skladatel Antonín Dvořák, sběratelka a mecenáška umění Meda Mládková nebo herec Václav Postránecký a k oslavencům patří třeba hokejista Michal Kempný. Přeju jen to nejlepší. No a za chvíli už vám připomenu několik dnešních výročí. Jedno z nich nám vysvětlí, proč se dneska slaví den Star Treku. Jsem Jirka Svoboda, dál všem přeju hezké ráno se Signal Rádiem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, máme 8. září a to byl v roce 1504 den, kdy byla ve Florencii odhalena proslulá Michelangelova socha Davida. Já vám poodhalím několik dalších dnešních výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2005 byl ve Spojených státech schválen první inzulín, který se užívá v dechování nikoli jako dosud výhradně injekčně. V roce 1966 se začal vysílat sci-fi seriál Star Trek. Na naše obrazovky se dostal až v 90. letech. V roce 1888 se začala v Anglii hrát fotbalová ligová soutěž. Byla to první fotbalová liga na světě. V roce 1636 byla založena nejslavnější škola světa, Harvardova univerzita v Bostonu. Jejím nejznámějším českým studentem byl Viktor Kožený. A v tento den v roce 1522 skončila první námořní plavba kolem světa. Do Španělska se po 18 měsících vrátila posádka s lodí, která obeplula zeměkouli směrem na západ kolem Jižní Ameriky, do Asie a pak do Evropy. Byl to první důkaz, že země je kulatá.
1: Signál rádio.

0: Úterní den začínáte ve společnosti Signál Rádia a dnešní ráno je nad celým Českem jasné, jenom výjimečně se vyskytuje trocha oblačnosti a měříme většinou mezi 11 a 15 stupni. Mám tady aktualitu, že nejchladněji bylo dnes ráno v Hanušovicích v Olomouckém kraji, kde teplota klesla na 7 stupňů. Naopak nejtepleji je teď ráno v Ondřejově, kde už je 18 stupňů Celsia. A teploty nám dál porostou, protože dnešek nabídne pravé letní počasí. Většinou bude jasno nebo polojasno a naměříme 29 až 32 stupňů. Na horách se pak budou teploty pohybovat kolem 20. Dnes to tedy bude na lehké letní oblečení, tak krásný den.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádiu nám dospíval Pavel Vítek a před půl osmou si ještě dáme Eurythmics. No a taky tady mám přehled několika událostí, které přinese 8. zářijový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Mluvit budou o vládních reformách zdravotnictví i chystané výstavbě nové nemocnice. Úřad práce dnes zveřejní informace o srpnovém vývoji nezaměstnanosti. Očekává se, že bude činit 5% jako v červenci. Kanada dneškem zavádí odvetná cla vůči Spojeným státům. Budou se týkat mimo jiné americké oceli, mléčných výrobků, ale také elektroniky, domácích spotřebičů anebo papíru. Na výstavišti v Berlíně dnes vyvrcholí největší evropský veletrh spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

0: IFA Berlin 2026. Dnes bude veřejnosti představené pražské jezulátko, které výtvarně zpracovali čeští designéři a skláři. Soška následně poputuje do Irska jako dar do hrabství Kerry, které je partnerským regionem České republiky. Dnes startuje festival Jičín město pohádky. Až do 13. září čekají návštěvníky a motoristy uzavřené ulice a omezené možnosti parkování v centru města. V pražské oboře Hvězda dnes startuje 8. ročník běhu dobré vůle. Začíná v 18 hodin. Výtěžek ze startovného pomůže rodinám v nepříznivé životní situaci. A na tenisovém US Open jsou dnes na programu čtvrtfinálové dvouhry mužů a žen.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádio. Vstávejte s námi. Signál Rádio, doprava.
1: Minutu po půl osmé se pojďme podívat do provozu. Nehoda se stala na silnici 492 u Zádveřic na Zlínsku. Tady se dá projet s opatrností. Porouchané auto překáží na silnici číslo 64 u Aše na Chebsku. A se zúžením kvůli údržbě počítejte na D1 na 227 km ve směru na Ostravu a taky na D2 na 30 km ve směru z Brna na Bratislavu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia a když budete dobře poslouchat, tak vám zajistíme další skvělý koncertní zážitek. Už tuto sobotu vystoupí v Třebíblicích na Litoměřicku zpěvák Thomas Anders, tedy polovina slavného dua Modern Talking, a zaspívá tam největší hity této diskotékové legendy 80. let. Mám pro vás rovnou 4 vstupenky, takže můžete vyrazit třeba s přáteli a užít si pořádnou dávku nostalgie. Tak si před 8:30 nenechte ujít naší kvízovou hru Ano nebo ne. 4 lístky na koncert Toma Andersa z Modern Talking získáte za jedno jediné správné slovo a budete k tomu potřebovat i číslo do našeho studia 910 260 910. Už teď vám držím palce a zatím se můžete kouknout na detaily na našem webu signaradio.cz.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Dnešní pranostiky říkají, jaké počasí na narození Panny Marie, takové potrvá 4 neděle, a taky se říká o Panně Marii narození vlaštoviček rozloučení. To nám říká, že léto se chýlí ke konci a vlaštovky začnou odlétat do teplejších krajin. Dneska si ale ještě užijeme pravé letní počasí, většinou bude jasno nebo polojasno a naměříme 29 až 32 stupňů. Na horách se pak budou teploty pohybovat kolem 20. Dnešek si užijte, ještě vyražte k vodě a nachytejte trochu bronzu, protože od zítřka bude počasí vypadat jako na podzim.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál rádiu hrajeme už 5 let.

0: Na Signál Rádiu jsme hned po ránu krotili duchy a dál už zaspívá Albono a Romina Power nebo Diana Ross, ale nejdříve by měli napnout uši řidiči. U Mikulova totiž přibude další radar a měl by být nainstalovaný poblíž oblíbeného Aqualandu Moravia. Víc nám k tomu poví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký, dobrý den. Větší pozor na rychlost si budou muset dát řidiči na silnici 1/52 u Pasohlávek. A možná bych to měl říct i polsky, protože právě polští řidiči jsou při svých cestách do Rakouska v těchto úsecích pekelně rychlí. Nově tam na projíždějící auta totiž bude dohlížet úsekový radar. Měření rychlosti zde povolil na žádost ředitelství silnic a dálnic ve zrychleném řízení Krajský úřad Jihomoravského kraje. Jako první o tom informoval server z dopravy CZ. Měřený úsek má být u odbočky k Aqualandu Moravia a kempu Merkur. Konkrétní termín, kdy začne zařízení v daném úseku měřit, zatím ale jasně stanoven není. Půjde o druhý radar na této silnici první třídy. V loňském roce měli pohořeličtí strážníci ve správě radary celkem v 7 lokalitách. Většina se nachází v katastru Pohořelic, ale jeden je také v Branišovicích a jeden ve Vranovicích. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Poslední minuty nás dělí od 8 hodiny a taky u nás na Signál Rádio čas na pravidelnou dobrou zprávu a za ní tentokrát zamíříme na úplně jiný kontinent.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Dnes nás čeká výprava do světa zvířat a dobrá zpráva tentokrát mluví o lvech. Ještě před 100 lety zbývalo v Indii posledních zhruba 20 jedinců lvů asijských, kterých rychle ubývalo kvůli lovu a už se zdálo, že tento druh nemá prakticky žádnou šanci na přežití. Jenomže pak nastoupilo velké odhodlání a moderní technologie a osud lva asijského se doslova otočil. Podle posledního sčítání jich v rezervaci žije kolem 900. Tohle je krásný příklad toho, že když se chce, tak mají šanci i druhy, které jsou na pokraji vyhubení. No a kdybyste lva asijského chtěli vidět na vlastní oči, tak u nás v Česku je chová Zoo Praha a taky Zoo v Ostravě.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Pět minut před 8 hodinou nám na Signál Rádiu zpívala Diana Ross Chain Reaction a Lucka je se mnou opět ve studiu. Vítám tě tady.
1: Hezké ráno všem.
0: My jsme se zrovna před pár dny, myslím, že to bylo o víkendu, doma bavili o tom, že bychom pořídili nový vánoční stromek na letošní rok.
1: To tady Vánoce,
0: umělý vánoční, ale jenom jsme se tak jako o tom bavili. No a co čert nechce, mě už normálně naskakujou na sociálních sítích reklamy na vánoční stromky. Všechno nás to odposlouchává.
1: Je to dost možné, ale v každém případě jako Vánoce už v některých obchodech můžeš i vidět.
0: No já jsem už viděl dokonce reportáž televize, že už ozdobičky a tyhle ty všechny hovadinky, které k tomu patří, prostě už jsou na regále.
1: Já to mám příští hodinu ve zprávách už nachystaný, tak ty si možná trošku načuhoval, viď? Přiznej se.
0: Ne, pojďme si užít, dneska ještě bude letní den.
1: Jo.
0: Nemysleme na to.
1: No, až 32 někde třeba.
0: No, přesně. No. Co máš ve zprávách?
1: No tak soukromým a církevním školám by se mohly snížit státní dotace, o tom dáme řeč, a po letních teplotách, ty máš tak rád to teplo, přijde ale prudký teplotní zlom, Jiřiku, tak tě malinko zklamu.
0: A pak už ale přijdou zase nejlepší osmdesátky, Kamufláž, Cyndi Lauper a nebo Tina Turner.
2: Signál Rádio Doprava.
0: K nehodě dvou osobních aut došlo na silnici 19 obce Zahrádka na Táborsku. Místo je průjezdné s opatrností. A pozor, dávejte v Praze na Modřanské ulici před nájezdem na Barandovský most. Tady vás také zdrží nehoda dvou osobáků, ale vytvořila se tady dlouhá kolona. Tak Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V 8 hodin pro vás zprávy má Lucie Sinková. Pěkné ráno. Poslanci na řádné schůzi dnes projednají senátem vetované novely stavebního zákona a zákona o státních zaměstnancích, včetně související doprovodné novely. Rozhodovat budou také o senátem vráceném návrhu zákona o evidenci tržeb. Soukromým a církevním školám by se mohly snížit státní dotace. Vláda chce podle premiéra Andreje Babiše ušetřit miliardy korun. Školy teď dostávají od státu ročně zhruba 21 miliard. O případném krácení dotací ale zatím není rozhodnuto. Krajský soud v Ústí nad Labem zmírnil trest muži z Rumburku, který několik měsíců sexuálně zneužíval dva chlapce ve věku 10 a 12 let. Původně dostal 3,5 roku vězení, nově má 3letou podmínku a musí zaplatit 450 tisíc korun. Soud označil případ za ojedinělý exces. Rozhodnutí teď prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Po letních teplotách přijde prudký teplotní zlom. Česko tento týden zasáhne studená fronta a během jednoho až dvou dnů se může ochladit až o 15 stupňů Celsia.
0: Co se děje v regionu?
2: Městská část Praha 1 se pustila do opravy novogotického pomníku císaře Františka I. Památka, kterou známe jako Kranerova kašna, se bude opravovat 18 měsíců a oprava vyjde na téměř 17 milionů korun. Po opravě, jejíž součástí bude rekonstrukce výzdoby, podzemních prostor a vodní technologie, se do dlouhodobě vyschlé kašny vrátí opět voda. Připomeňme, že svého odhalení se kašna dočkala už v roce 1850. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České basketbalistky zakončily mistrovství světa vysokou porážkou. S USA prohráli 64-105, přestože Eliška Joklová dala 19 bodů. Češky na turnaji třikrát prohrály a obsadili konečné 15. místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká převážně jasno až polojasno. Na jihu může být zpočátku oblačněji a ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupají na 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě bude 26, maximálně 29 stupňů. Po zprávách na Signál Rádio opět 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili 8 hodinu, pokračuje ranní vysílání, kterým vás provází Jirka Svoboda. My se za chvíli vydáme na Mladoboleslavsko, kde probíhá stavba obchvatu Jizerního Vtelna. Stavbaři tady ale narazili při hloubení tunelu na nečekaný problém. No a kromě toho budeme v této hodině soutěžit ve hře Ano nebo ne. Dnes nabízím 4 vstupenky na sobotní koncert Tomase Andrese ze skupiny Modern Talking. Získáte je za jediné správné slovo na čísle 910 260 910. Soutěžit budeme před 8:30. Tak zůstaňte s námi, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné signál rádiom. Stavbaři v těchto dnech dokončují hloubení jámy pro tunel na stavbě obchvatu Jízerního Vtelná na silnici 16 u Mladé Boleslavy. Ale protože tady narazili na tvrdší horninu, tak se termín dokončení o něco prodlouží. Stavbaři navíc musí kontrolovat statiku nedalekého zámku Stránov. Více nám prozradí vedoucí projektu Pavel Machek.
1: Ta geologie, na kterou jsme tady narazili, byla malinko tvrdší, než se předpokládalo, právě v závislosti na tom mechanickém rozrušování, který už tady v této fázi nebylo možný. A bohužel, co se týká termínu, tak jsme omezeni právě tou velikostí a tou možností těch tracích prací v návaznosti na těch historických památkách.
0: Obchvat Jízerního Vtelna povede 270 metrů dlouhým tunelem, který bude mít i protihlukový obklad. S dokončením stavby se počítá na podzim příštího roku. Signál rádio vám

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes nás čeká počasí jako uprostřed léta a je tak možné, že by mohl padnout i nějaký teplotní rekord. V roce 2024 naměřili v pražském Klementinu pár desetin nad 31 stupni. Od rána je v Česku vymetená obloha, celý den bude jasno nebo polojasno a naměříme 29 až 32 stupňů. Jestli vyrazíte nahory, tak tam počítejte s teplotami kolem 20. Bude to na nějakou dobu poslední krásně letní den, protože už zítra se počasí úplně změní. Zatáhne se a začne pršet a teploty už tak vysoko zdaleka stoupat nebudou. Tak vám přeju krásné úterý a po vlnách Signál rádia posílám Cyndi Lauper.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál rádiu hrajeme už 5 let.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádiu pomalu blíží k 8:30 a mám tady nabídku. Jakmile za chvíli dospívá zpěvačka Tina Turner, začněte vytáčet číslo do studia 910 260 910, protože budete moci vyhrát 4 vstupenky na koncert Thomase Anderse ze skupiny Modern Talking. Buďte připraveni na skvělý zážitek.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Pohonné hmoty v Česku jen tak nezlevní. Podle premiéra jsou marže prodejců nízké a není prostor k jejich omezení. Přesto ministerstvo financí provádí jejich kontrolu a průběžně analyzuje stav. Cena nafty už atakuje 50-korunovou hranici, benzín je zhruba na 43 korunách. V loni touto dobou byly přitom ceny pohonných hmot až o 13 korun nižší. V Česku probíhá mezinárodní letecké cvičení Eagle Strike 2026. Účastní se ho zhruba 600 vojáků z Česka i zahraničí a dalších 26 týmů předsunutých návodčích z 19 zemí světa. Akce potrvá do 17. září. Podle Vinařského fondu České republiky bude letošní sklizeň vína o třetinu nižší než v minulých letech. Bobule mají méně šťávy a některé odrůdy dozrály dříve než je obvyklé. Sklizenou budou mít vinaři zřejmě už do konce září. V České republice bude během letošních dnů evropského dědictví přístupných 669 památek. Jejich vlastníci navíc připravili na 180 různých doprovodných akcí. Slavnostní zahájení akce se letos uskuteční v Chrudimi, a to v sobotu 12. září ve zdejších klášterních zahradách. A české basketbalistky zakončily svou účast na mistrovství světa v Berlíně prohrou s Američankami za stavu 64-105. Šlo tak o nejvyšší prohru v historii. V žebříčku obsadili 15. místo.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je 8 hodin 24 minut, na Signál Rádu nám dospívala Tina Turner a jestli chcete vyrazit na skvělý koncert, vytočte právě teď číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: V Třebíblicích na Litoměřicku se ve vinařství Johan V. koná v sobotu další z řady zajímavých akcí. Den, který bude plný hitu 80. let, taky dobrého jídla a vína, a vyvrcholením celé akce bude večerní koncert Thomase Andersa, tedy poloviny dua Modern Talking, a zaspívá tam největší hity téhle německé skupiny. No a někdo se nám dovolal, tady je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
2: Ahoj, tady Honza.
0: Honzo, já tě zdravím, jsi fanoušek Modern Talking?
2: Tak 65. ročník, tak docela jo.
0: Takže tu hudbu znáš, tak já předpokládám, že moje otázka dneska bude velmi jednoduchá, budeš odpovídat pouze slovem ano, ne. A já se ptám, byla skupina Modern Talking duo, ano nebo ne?
2: Ano, byla duo.
0: Je to tak, myslím, že jednodušší otázka to být nemohla. Kromě Thomase Andersa jí tvořil taky skladatel a producent Dieter Bohlen. No tak pro tebe to znamená, že získáváš 4 vstupenky, to znamená, můžete jít celá parta lidí a užít si tenhle ten skvělý den ve vinařství Johan V. v Třebíblicích na Litoměřicku. A jak už jsem říkal, je to tuto sobotu, tak moc gratuluju.
2: Děkuju.
0: Tak jo, ještě nezavěšuji já naslyšenou. 4 lístky na Thomase Andersa jsou pro dnešek rozdané, ale další tady pro vás budu mít zase zítra touto dobou, tak si to nenechte ujít a určitě se koukněte na náš web signalradio.cz, kde jsou o této sobotní akci další informace.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Obyváte nám na Signál Rádiu dospíval Jirka Korn, dál už to budou Erasure a Háči, anebo zpěvačka Bonnie Tyler.
1: Signál Rádio doprava.
0: Na dálnici D8 došlo k nehodě na prvním kilometru ve směru na Prahu. Tady osobní auto skončilo ve svodidlech a vytvořila se asi 5 kilometrů dlouhá kolona, takže čekejte delší zdržení. Tři auta máme v sobě na D11 na 35. kilometru ve směru na Prahu a na D6 u exitu 16 havarovalo osobní auto a dodávka. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám. A odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Ladíte ráno na Signál Rádio a jestli milujete květiny, pak si udělejte do konce tohoto týdne výlet na zámek v Mnichově Hradišti. Tam totiž právě probíhá výstava Živé květy v zámeckém areálu a jeho historické prostory jsou vyzdobené tisíci živých i umělých květin. K vidění je tady také historický kučár z depozitáře, ale také květinová aranžma, která připomínají Albrechta z Valdštejna, anebo květinové vazby podle dobových předloh. K vidění bude tahle výstava jenom do neděle. No a pro další tipy, kam vyrazit, určitě koukněte na náš web signalradio.cz a nebo do naší mobilní aplikace.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám krásné ráno se Signál rádiem. Připravte se na krásné letní počasí. Dneska bude většinou jasno nebo polojasno a naměříme 29 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 20. Zítra se nám ale zatáhne a začne pršet. Většinou bude oblačno s přeháňkami. Odpoledne se čekají srážky četnější a nejsou vyloučené ani bouřky. Na Moravě bude zítra ještě polojasno a srážky tam dorazí až k večeru. Zítra naměříme na západě kolem 18 stupňů, na východě bude ještě 32. Ve čtvrtek nás potom čeká velká oblačnost s doznívajícím deštěm a teplotami 16 až 23 stupňů. Pátek pak začne zataženou oblohou, ale postupně se vyjasní a naměříme pouze 17 až 21 stupňů. Tak uvidíme, jestli zítřejší ochlazení už bude předzvěstí podzimu, anebo ještě přijde babí léto.
1: Signál Radio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už 5.

0: Háči a Take On Me v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli si dáme Bonnie Tyler nebo Toto Cutugno, ale nejdříve něco pro milovníky aut. V Praze totiž dnes můžeme spatřit pár historických vozů italské značky Alfa Romeo a detaily k tomu přidá kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je za italskými vozy Alfa Romeo. A když za italskými vozy, tak na italské velvyslanectví v Praze. To najdeme v Nerudově ulici na Malé Straně a na jeho dvoře ještě dnes probíhá výstava historických vozů zmíněné značky. Od 16 hodin a 30 minut až do 19 hodin výstava nabídne několik reprezentativních exemplářů z historie této slavné italské automobilky. Auta se v Praze sešly při příležitosti hlavní etapy 37. ročníku Mezinárodní rally v Čechách, která je v plánu na 2. až 9. září. Akce se snaží zviditelnit jednu ze značek, které nejvíce přispěly k historii italského automobilismu a také k jeho mezinárodnímu prosazení. Mimochodem, společnost Alfa Romeo byla v Miláně založena už v roce 1910. Tak se na historické Alfy přijďte dnes na Malou Stranu podívat. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

Přeju vám hezký poslech Signa Rádia. Prázdniny jsou sice už za námi, ale léto a zážitky tím nekončí. Mám takovou otázku. Chtěli byste se projít ulicemi starověkého města ve chvíli, kdy zapadne slunce a všechno zahalí ta úplná noc? Tak právě takový zážitek teď nabízejí Pompeje. Ruinami starověkého města, které kdysi pohřbil výbuch sopky, se nyní můžete projít v rámci speciálních večerních prohlídek. Vydáte se tak mezi tisíce let staré domy, ulice a památky v úplně jiné atmosféře než během běžného dne. Večerní program nazvaný Serate della Grande Pompei probíhá až do října a otevírá Pompeje i další archeologická místa v okolí vždy v pátek a v sobotu až do pozdních večerních hodin. Tak si říkám, jestli není čas rychle koupit letenky do Itálie, protože procházka nočními Pompejemi musí být skutečně výjimečný zážitek.

0: Na Signál Rádu nám právě dospívala Amy Grant, Baby Baby. No a protože máme 8 hodin 57 minut, tak je se mnou ve studiu 5. Lucka Sinková, vítám tě tady.
1: Taky jsi volal Baby Baby, viď, pojď na zprávy.
0: No tak hele, já vlastně mám pro tebe novou práci, takovou brigádu. Chtěla bys?
1: Je další práce.
0: No, hele, v hotelu v Helald v britském Cornwallu totiž hledají profesionální čarodějnici.
1: Jsi milej. A duben už byl.
0: Ne, hele, půjde o takovou brigádu na pár dní v období Halloweenu, půjde o to bavit hosty, udržovat čarodějnickou atmosféru, pomáhat při odpoledních čajích. Mm-hmm. To by si zvládla, ne? Mm-hmm. Možná ani kostým bys nepotřebovala. A pozor, platí velmi dobře. Vydělat si můžeš až 72 tisíc v přepočtu.
1: To je hezký. Já se jdu teda přelíčit, jo.
0: Ale proč,
1: když ti evokuju čarodějnici, tak já to musím vylepšit.
0: Proč jde o tenhle ten konkrétní hotel? Je to proto, že on si zahrál ve slavném filmu Čarodějnice z roku 1990, takže chtějí navodit tu atmosféru filmu. A ty by ses tam možná hodila.
1: Jo, já ti děkuju. No to je prýma to slyšet, tak nevím, jestli dámy jste na tom jako podobně, jako já, že vám kolegové sklady takto komplimenty. Minulý týden mi jeden z kolegů řekl, že jsem stará a dneska mi Jirka říká, že jsem čarodějnice.
0: Já se jenom bojím toho, až vypnu mikrofon, co se tady bude dít, jestli mě neumlátíš kabelkou nebo něčím.
1: Ne, neboj se, kabelku mám tam vzadu někde.
0: Dobře, co máš ve zprávách?
1: Tak zprávy ještě budou a pak odletím na Kuštění. ODS se ve sněmovně znovu otevří takzvaný dětský certifikát a policie kvůli výhrušce bombou evakuuje nemocnici v Kadani.
0: A my v příští hodině Elton John, Vanessa Paradis, Falco, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkyký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriky. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne je 8. září a zprávy pro vás přichystala Lucie Sinková. ODS chce ve sněmovně znovu otevřít takzvaný dětský certifikát. Ten má některým odsouzeným za násilné či sexuální trestné činy až na 100 let znemožnit práci s dětmi. Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix volá po možnosti návratu napravených pachatelů do běžného života. Marek Benda ale zase tvrdí, že zákon může být protiústavní. Řetězce začínají lákat zákazníky na vánoční zboží už více než 100 dní před Štědrým dnem. Obchodníci doporučují nakupovat s předstihem. Podle odborníků ale mohou být letošní Vánoce kvůli dražším energiím, suchému počasí a vyšším nákladům citelně dražší. Policie kvůli anonymní výhrušce bombou evakuuje nemocnici v Kadani na Chomutovsku. Opustit je museli i pacienti upoutaní na lůžko. Policie teď nemocnici prohledává. A v Kladně pokračuje dohašování požáru obchodního domu Lidl. Škoda je odhadovaná na 120 milionů korun. Jak dlouho ještě zásah potrvá, zatím není jasné.
0: Co se děje v regionu?
2: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 vozidel. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena pro obyvatele z okolních ulic. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nezačíná fotbalová Liga mistrů a bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
3: Úvodní kolo Ligy mistrů se hraje od dneška do čtvrtka. Český prapor bude držet pražská Slavia, ten slovenský pak bratislavský Slovan. V soutěži se objeví i další čeští fotbalisté. Na soupisce LASK Linec je Krištof Daněk, za Eindhoven chytá Matěj Kovář, za Liverpool Vítězslav Jaroš. V ligové fázi se znovu představí 36 týmů. Nejlepších 24 postoupí do play-off.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká převážně jasno až polojasno. Na jihu může být zpočátku oblačněji a ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupají na 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě bude 26, maximálně 29 stupňů. Po zprávách na Signál Rádio opět 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Také s 9. hodinou vám dělá společnost Signál Rádio. Za chvíli už založíme jednu pásku do našeho magneťáku a připomeneme si hit, který jste možná kdysi měli nahraný. Vydáme se tentokrát na rakouskou hudební scénu a zatím můžete přemýšlet, kdo od našich jižních sousedů v 80. bodoval. Jsem Jirka Svoboda a teď po vlnách Signál Rádio posílám Eltona Johna. Hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Klasik na rádu nám zpíval Boy George a už tady mám v našem přehrávači připravenou jednu magnetofonovou pásku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes se společně vrátíme do roku 1985 a navíc do Vídně, která se tehdy ozývala z rádia doslova po celém světě. Rakouský zpěvák Falco napsal píseň Vienna Calling jako pozdrav svému rodnému městu a hlavním motivem v písni byl telefon. Falco jim volá do Vídně a zároveň ukazuje své město jako místo, kde se potkávají různé kultury a lidé z celého světa. V britské hitparádě z toho bylo 10. místo, v Americe se dostala na 18. Tak už volá Vídeň, Falco a Vienna Calling.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

Největší hity 80. let vám na Signál Rádio hrajeme už 5 let. Cause you don't care.

0: Ladíte Signál Rádio. Už na středu chystáme do vysílání další zajímavý rozhovor a tentokrát potěší milovníky starých aut a motocyklů. Už se totiž připravuje 17. ročník třídení Oldtimer Bohemia Rally. Do českého ráje každý rok přivádí desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Se Sandrou pokračuje úterní dopoledne na Signál Rádiu. Chystá se tady Šaloma nebo Phil Collins, ale ještě nás kolega Luboš Dvořák zavede za sílou vody. Bude totiž možné si prohlédnout výjimečné vodní dílo.
1: Dnes se vydám k přehradě. Vrany nad Vltavou je nejstarším a zároveň posledním článkem Vltavské kaskády. Vodní dílo vznikalo v 30. letech minulého století společně s Ústeckým dvojčetem ve Střekově. Od prvního roztočení lopatek kaplanových turbín již uběhlo 90 let. Přehrazení Vltavy před soutokem s Beronkou přispělo výrazně nejen k výrobě elektřiny v tehdejším Československu, ale i ke zlepšení kvality vody a návratu chovu pstruhů a hlavatek. S výrobou dalších článků kaskády začalo Vrané spolu s nádrží ve Štěchovicích vyrovnávat špičkový otok z elektrárny Slapy. Nepotrvá dlouho a i Vrané se připojí ke skupině stoletých elektráren. Patří tam Želina u Kadaně, Hučák v Hradci Králové, Čeňkova Pila na Klatovsku nebo Spálov u Železného Brodu. Dveře Vraného se veřejnosti otevřou tuto a příští sobotu. Vstup je omezen, proto se zájemci musí registrovat předem. Od Vltavy zdraví Luboš Dvořák.

0: Dvě minuty před 10. hodinou na Signál Rádiu zpěvačka Cher. Za chvíli už zprávy, po nich Donna Summer, Gazebo anebo Eurythmics. Budeme dál pokračovat v tom nejlepším z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 118 v Kladně, čeká se tady na odtah vozidla. Záchranka zasahuje u nehody auta a motorky na silnici 13 u Kunratic u Cvikova na Českolipsku. Další auto s motorkou jsou sobě v Praze v ulici 5. května před sjezdem na jižní spojku, takže se zdržíte ve směru z centra. A ještě Brno, ulice Jihlavská, tady auto narazilo do semaforu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkyriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Na důchod nemusíte odkládat tisíce korun měsíčně. Důležitější je začít včas. Podle investičních odborníků může člověk začít třeba s 500 korunami měsíčně a částku postupně navyšovat. Mladší lidé si díky dalšímu horizontu mohou dovolit dynamičtější investice. Lidé kolem 50 by měli být podle odborníků opatrnější. Po letních teplotách přijde prudký teplotní zlom. Česko tento týden zasáhne studená fronta a během jednoho až dvou dnů se může ochladit až o 15 stupňů. Ještě dnes a na východě republiky i ve středu se teploty místy přiblíží 30. Ve čtvrtek ale už často nepřekročí 20 stupňů. Výrazný rozdíl bude patrný hlavně ve středu, zatímco na západě Čech může být kolem 17 stupňů, na jižní Moravě až 32. Studená fronta přinese také déšť a místy i vydatný. Policisté v nemocnici Kadani bombu nakonec nenašli. Kvůli anonymní výhrušce ale museli evakuovat 240 lidí. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice ale zatím pokračují.
0: Co se děje v regionu?
1: Vlak srazil člověka mezi pražskou Hostivaří a Uhříněvsí. Střet nepřežil. Provoz na trati je kvůli vyšetřování zastavený. Omezení se týká dálkových i regionálních vlaků. Některé rychlíky mezi pražským hlavním nádražím a Uhříněvsí nejedou. České dráhy se snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu.
0: Sport.
1: Fotbalová liga má dalšího odvolaného trenéra. Změny sleduje Petr Plintovič.
2: Ve Zlíně skončil kouč Bronislav Červenka. Tým převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Červenka je po Martinu Hyskem druhým odvolaným trenérem. Zlín je po 7 kolech poslední v tabulce, když všech 7 zápasů v aktuálním ligovém ročníku prohrál.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká převážně jasno až polojasno. Na jihu může být zpočátku oblačněji a ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupají na 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě bude 26, maximálně 29 stupňů. Po zprávách na Signál Rádio opět 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Také s 10. hodinou posloucháte dopolední vysílání Signál Rádia. Dnes máme 8. září a v roce 1990 to byl den, kdy se objevil kreslený seriál a jeho hrdiny byly kreslení členové skupiny New Kids on the Block. Cestovali po světě a museli čelit různým výzvám. Když s námi zůstanete dál, tak se dozvíte více zajímavostí z hudební historie. Jsme vaše Signál Rádio a hezký poslech dál přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Úterý dopoledne jste v té nejlepší společnosti Signál Rádia a už se k nám přidává i kolega Lukáš Bláha, který nás teď provede hudební historií dnešního data.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Výlet do ní započneme na plátnech kin. Dávno před Harry Potterem, 8. zářijový den roku 1974, měla premiéru pohádková filmová komedie o mladé čarodějnici Saxáně s Petrou Černockou v hlavní roli. Dívku na koštěti režíroval legendární Václav Vodlíček a ústřední píseň se stala evergreenem.

Pokračujeme romanticky do roku 1984. 18 let od žebříčkového debutu získal Stevie Wonder konečně svou úvodní britskou jedničku s radostnou baladou I Just Call to Say I Love You. Skladba, kterou složil pro milostnou komedii Žena v červeném, zůstala na nejvyšší pozici celých 6 týdnů a jedničky dosáhla též v USA, Jižní Africe či Austrálii.

Konec tentokrát patří Davidu Bowiemu. Tenhle vizionář 8. den měsíce září v roce 2003 odehrál svůj první interaktivní koncert, který byl v přímém přenosu přenášen do 21 kin od Varšavy po Edinburgh. Diváci si dokonce pomocí internetu mohli zažádat o konkrétní song.

0: Jste se Signál rádiem a dneska si určitě nenechte ujít další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát nás čeká výprava do lesa. Mluvit se bude o historii Klánovického lesa, který je největším na území naší metropole. Kdysi tudy vedla důležitá stezka, kudy obchodníci vozili zboží, a na boháče tady ale často číhali loupežníci. Dozvíme se, co pro bezpečnost nechal udělat král Karel IV. Nebo císař Ferdinand I. A také se dozvíme, proč se lesu říkalo Výdrholec. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: USA for Africa na Signál rádiu v 10 hodin 41 minut a se mnou ve studiu už je Lukáš Frelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Krásné dopoledne.
0: Stalo se ti někdy, že jsi ztratil omylem peníze?
1: Ne.
0: Ne, buď rád. Prosím tě, v Polsku se stal takový neuvěřitelný příběh. Jedna rodina vyhodila starou komodu a až po čase si uvědomila, že v ní byly ukryté životní úspory. V korunách to bylo něco přes milion. Takže ne úplně malý peníze. No a ta komoda samozřejmě už u těch kontejnerů, kam ji vyhodili, tak po nějakém čase nebyla. A tak se rodina obrátila na policii, ta spustila pátrání, zkoumali kamerové záznamy, vyslechli svědky. No a nakonec komodu objevili úplně v jiném městě. U paní, která si tu komodu odnesla domů, protože se jí hodila, líbila si. No a ta v ní samozřejmě ty úspory našla.
1: A utratila.
0: No, rozhodla se, že si ty peníze nechá, jenomže po zásahu policie prostě ty úspory musela vrátit zpět majitelům.
1: Mně to trošku připomíná tu scénu z disco příběhu, jak vyhodil ty úspory do té multikáry, co tam byla na silnici a pak jí honili po celém městě, sušili ty peníze, pak v té koupelně vypraný. Trošku mi to tohle připomíná, ale teda je to happy end.
0: Je to happy end, ano, tenhle ten příběh pro tu rodinu s komodou dopadl vlastně dobře, nepřišlo o úsporu.
1: Tak pozor na svoje peníze.
0: Tak my nebudeme šetřit na osmdesátkách, budou pokračovat i dál v našem vysílání, řídit už to tady bude Lukáš, Jirka se loučí, no a zítra zase ráno, ahoj.

0: musí pokračovat, a to i na Signál rádiu chvilku po 11. hodině. Pro vás chystáme další 80. Whitney Houston, Pet Shop Boys nebo třeba Michael Jackson. Teď už nesmí chybět zprávy a také info z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte na dálnici D11 exit 1, to znamená výjezd z Prahy, tady je nehoda nákladňáku s osobákem, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás čeká na Praze 8, Rohanské nábřeží před křižovatkou s ulicí Zábranská ve směru do centra, tady je nehoda dvou osobních vozidel, vytváří se krátká kolona, tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 8. září je s vámi Signál Rádio a dopolední zprávy pro vás má Lucie Sinková. Na Lipně se potopila plachetnice, ze které hrozil únik nafty. Na místě zasahují hasiči z Českých Budějovic, Českého Krumlova a Frimburka. Přivolali i potápěče, kteří mají instalovat sorpční hady a z vody vytáhnout kanistr s naftou. Proč se plachetnice potopila, zatím není jasné. Dodejme, že leží nedaleko osad Lojzovy paseky a Větrník. Hladina Slapské přehrady dál klesá. Podle Povodí Vltavy asi o 20 cm denně. Zásobní prostor je teď naplněný z 89%. Pokud bude současné sucho pokračovat zhruba za týden, může hladina klesnout pod běžnou zimní úroveň. Povodí Vltavy navíc poprvé v historii využívá zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy. Bez vody z Odlíku a Slap by v Praze teď průtok klesl jen na 10 až 15 metrů krychlových za sekundu. Pět hodin v noci bojovali hasiči v Plzni s požárem transformátoru v areálu teplárny. Nikdo se nezranil. Po uhašení bude transformátor ještě 12 hodin hlídat pracovník teplárny s termokamerou, aby se požár znovu nerozhořel. Z muzea Augusta Renoira na jihu Francie ukradli nejméně 4 obrazy. Dva pachatelé se do budovy vloupali časně ráno a obrazy vyřezali z rámů. Při útěku jeden z nich zanechali. Hodnota ukradených děl se odhaduje na 9 milionů eur, tedy něco přes 217 milionů korun. Po pachatelích policie pátrá.
0: Co se děje v regionu?
2: Vězeňská služba České republiky získá od hlavního města dar ve výši 660 tisíc korun. 380 tisíc využije na výstavbu nové kaple ve vazební věznici na Pankráci a na 280 tisíc pak vyjde rekonstrukce stávající kaple na Ruzini. Hlavní město se tímto krokem snaží podporovat změnu vězněných osob a jejich úspěšnou integraci po propuštění z výkonu trestu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté mají pro mistrovství Evropy v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku 14členou nominaci. 9 hráčů se podílelo na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Tým doplní také 3 členové letošních mistrů Evropy do 22 let. Kapitánem bude univerzál Patrik Indra. Češi odehrají základní skupinu v Modeně, kde postupně narazí na Řecko, Itálii, Slovinsko, Švédsko a Slovensko. Do osmifinále postoupí první 4 týmy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na severu a západě naměříme 26 až 29 stupňů. Tolik zprávy, počasí a teď 80.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 11 hodin 4 minuty, dobré dopoledne přes Signál Rádio. Nová hala na Moravě zažije svoji první velkou akci. Podrobnosti přidám za chvíli, ale teď se o začátek první společné hodiny postarají YouTube. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pet Shop Boys teď s námi na Signál Rádiu. Jihomoravská metropole se chystá na první sportovní akci v nové multifunkční hale na brněnském výstavišti. Bude to mistrovství Evropy žen v házené. Česko bude takovou vrcholnou házenkářskou akci hostit po dlouhých 36 letech. Jak to nyní před dokončením na stavbě haly vypadá, prozradí mluvčí té arény Edita Smělíková.
1: Pracujeme na všech dokončovacích pracech. Těch prací je celá řada. Aktuálně se pracuje na multimediální kostce, třeba například osazování sedaček, dokončovali se velké LED obrazovky, které jsou na fasádě, z venkovních prací se dokončují vlastně příjezdové cesty, parkoviště.
0: Město by hotovou stavbu mělo převzít od stavitele 25. října. Mistrovství Evropy žen v házené se uskuteční v nové brněnské hale od 4. do 8. prosince. Dále se zde plánuje i mistrovství světa ve sportovním lezení a řada kulturních akcí.

0: Největší hity 80. let vám na Signál Rádiu hrajeme už 5 let.
1: Pienso con sueño para si

0: Posloucháte Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let a vždycky máme pro vás něco, na co se můžete těšit. Tak co kdybych vám třeba řekl, že hitovku Sherry Sherry Lady můžete slyšet živě? Sherry, Sherry Lady. Nebo třeba Brother Louis? You're not good, can't you see, Brother Louis, Louis. A nebude chybět In My Heart, In My Soul. Polovina Modern Talking, Tomáš Andres míří do České republiky. Už tuhle sobotu, 12. září, vystoupí a zaspívá v areálu vinařství Johan V. v Třebíblicích na Litoměřicku. Ten důvod, proč o tom mluvím, je, že můžete být u toho a navíc zcela zdarma. Protože každé ráno v soutěži Ano nebo ne vám rozdáváme 4 vstupenky. Takže vás dostaneme na tuhletu úžasnou show, výjimečný 80-kový koncert, který se během dne promění ve velkou 80-kovou party. Tam rozhodně nesmíte chybět. Tak vstávejte zítra ráno s námi a zahrajte si soutěžní kvíz Ano nebo ne, protože za jednu jedinou odpověď, tedy správnou, dostaneme vás a další 3 kamarády nebo rodinu právě na tuhle velkou akci. Podrobnosti máme na webu signalradio.cz.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Posloucháte Signál Rádio. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Diskotékové rytmy, Petr Kotwald, kde kdo je dál? Za chvíli zahrají Depeche Mode, Martika nebo třeba Chesney Hawks, tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia. Když slyšíš to,

0: Chestny Hawks, 2 minutky před polednem, tady je Signál Radio. Za moment Beautiful South, taky Phil Collins nebo Sister Sledge. To nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Posadejte na Praze 4, křižovatka ulic Zálesí a Štúrová. Tady je nehoda 2 osobních vozidel a blokují provoz. Nárazová kolona je tady na 10 minut, tak pozor na to a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké poledne a dobrou chuť k obědu přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky, které pocházejí z bývalého vojenského prostoru u Prášil. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného se do okolí dostávají už více než 3 roky. Místo je teď zabezpečené. Podrobnosti o látkách a jejich odstranění představil před chvílí ministr na tiskové konferenci. Vrchní soud v Praze potvrdil 18-letý trest vězení pro zdravotní sestru, která podle obžaloby loni zavraždila svou 8-letou dceru. Žena jí zasadila desítky ran nožem podle soudu v zoufalé životní situaci. Odvolání proti červnovému rozsudku krajského soudu v Praze soud zamítl. Verdikt je tak pravomocný. Rybníky podle vědců nejsou ideálním řešením pro zadržování vody v krajině. Kvůli výparu mohou naopak zhoršovat sucho a voda, která z nich otéká, bývá přehřátá a chudší na kyslík. Odborníci proto doporučují kombinovat nádrže s dalšími opatřeními v krajině. Maďarsko vyhostí 10 ruských diplomatů. Podle tamních úřadů se podíleli na aktivitách, které odporují pravidlům diplomatické práce. Oznámila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Zdůraznila přitom, že Maďarsko tím nepřerušuje diplomatické vztahy s Moskvou.
0: Co se děje v regionu?
2: Městská část Praha 1 se pustila do opravy novogotického pomníku císaře Františka I. Památka, kterou známe jako Kránerova kašna, se bude opravovat 18 měsíců a oprava vyjde na téměř 17 milionů korun. Po opravě, jejíž součástí bude rekonstrukce výzdoby, podzemních prostor a vodní technologie, se do dlouhodobě vyschlé kašny vrátí opět voda. Připomeňme, že svého odhalení se kašna dočkala už v roce 1850. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nový ročník první hokejové ligy začne zítra. Hlavním favoritem je Jihlava, která bude usilovat o 3. triumf v řadě a především o návrat do extraligy. Dukla ale v posledních 2 letech baráži neuspěla. Naposledy letos podlehla Litvínovu. O čelo tabulky chtějí bojovat také Vsetín, Zlín, Kolín nebo Pražská Slavia. Novinkou letošní sezóny je změna systému play-off a také snížení počtu cizinců v týmu ze 6 na 3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na severu a západě naměříme 26 až 29 stupňů. Tolik zprávy, počasí a teď 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 12 hodin 3 minuty. Historie Klánovického lesa, té se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připravený Jason Donovan na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes vás zavedu do lesa. Ano, pražského lesa. Slyšeli jste někdy o Výdrholci? Ne? Tak poslouchejte. Mezi Běchovicemi a Klánovicemi na východě metropole je velký pražský les. Největší lesní masiv na území Prahy. Klánovický les, známý jako Výdrholec nebo také Fidrholec, býval po staletí jedním z nejobávanějších míst okolí Prahy. Jeho historie je protkána příběhy o krutých loupežnících, mordech a přepadeních. Lesem procházela důležitá obchodní stezka, později císařská silnice, vedoucí z Prahy přes Běchovice dál na Kolín, Kutnou horu a Vídeň. Putovali po ní bohatí kupci, formaní s drahým zbožím i poštovní vozy. Výdrholec byl v té době mnohem hustší, bažinatější a divočejší než dnešní udržovaný příměstský les. Poskytoval dokonalý úkryt. Lupiči mohli bleskově zaútočit na projíždějící vozy a během několika vteřin zmizet v neprostupném porostu. Stará Běchovická pošta sloužila pro cestovatele jako poslední bezpečné útočiště před vstupem do obávaného lesa. Poutníci zde často raději přenocovali a čekali, až se ráno sformuje větší skupina lidí s ozbrojeným doprovodem. Z této éry pochází staré české rčení, hnát se jako k Výdrholci, případně je tu zima jako u Výdrholce, které odkazuje na nehostinnost a nebezpečí tohoto místa. Situace s loupežníky byla tak neúnosná, že ji museli řešit samotní čeští králové. Karel IV. Nechal v lese ve 14. století vykácet široké pásy kolem silnice, aby loupežníci ztratili moment překvapení a nemohli útočit přímo z bezprostřední blízkosti cesty. A v 16. století byla situace opět kritická. Císař Ferdinand I. nechal v roce 1541 les obklíčit vojskem. Vojáci loupežníky pochytali, dopadení byly pro výstrahu oběšení podél cesty. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Rychlostní radar bude na řidiče číhat už brzy u Mikulova. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme Bee Gees, Crooked House nebo třeba Bonnie M.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Další radar přibude u Mikulova. Nainstalován bude poblíž Aqualandu Moravia. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký, dobrý den. Větší pozor na rychlost si budou muset dát řidiči na silnici 1/52 u Pasohlávek. A možná bych to měl říct i polsky, protože právě polští řidiči jsou při svých cestách do Rakouska v těchto úsecích pekelně rychlí. Nově tam na projíždějící auta totiž bude dohlížet úsekový radar. Měření rychlosti zde povolil na žádost ředitelství silnic a dálnic ve zrychleném řízení Krajský úřad Jihomoravského kraje. Jako první o tom informoval server z dopravy CZ. Měřený úsek má být u odbočky k Aqualandu Moravia a kempu Merkur. Konkrétní termín, kdy začne zařízení v daném úseku měřit, zatím ale jasně stanoven není. Půjde o druhý radar na této silnici první třídy. V loňském roce měli pohořeličtí strážníci ve správě radary celkem v 7 lokalitách. Většina se nachází v katastru Pohořelic, ale jeden je také v Branišovicích a jeden ve Vranovicích. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Harry Head, chviličku před 13. hodinou, tady je Signál Rádio, krásné odpoledne. Za moment Queenie, Madonna, nebo třeba The Kennels, teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor na příjezdu do Brna po dálnici D2, 9,5 km, tady je nehoda dvou osobních vozidel, aktuálně by měly být na krajnici, ale raději tady dejte nohu z plynu. Další komplikace vás potom čeká na cestě do Prahy po dálnici D1, 108,5 km, tady je nehoda v levém jízdním pruhu. V současnou chvíli by měla probíhat likvidace této nehody, tak i tady pro jistotu přibrzděte a jeďte opatrně.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

0: This is Billy McCloskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Je úterý 8. září, s vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Pěkné odpoledne. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku, tedy v Národním parku Šumava, se při průzkumu našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Jsou mezi nimi například dioxiny, furany, rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Přestože přesné místo kontaminace ani rozsah problému dosud starostové neznali, území už policie zabezpečila. Pokračuje starosta Hartmanic Pavel Waldman.
3: A dneska ráno mě volali z ministerstva životního prostředí, že se něco děje, aby jakoby bližší obce starosta měly nějaké informace. Uvidíme, kde přesný místo je. Prej místo údajně teďko nyní zabezpečuje policie, aby tam nalezli houbaři.
2: Sanace území začne na konci září a potrvá do června 2028. Podrobnosti dnes zveřejnil na tiskové konferenci, kterou jsme pro vás sledovali, ministr životního prostředí Igor Červený.
4: V tento moment připravujeme na ze strany ministerstva životního prostředí ve spolupráci ministerstva obrany a ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit.
1: Co se děje v regionu?
5: Radní hlavního města otevírají myšlenku páté linky metra. Okružní trasa, která by měla propojit části mimo centrum, by měla podle odhadu vyjít na 220 miliard korun. Trasa by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany do plánovaného severního terminálu vysokorychlostní železnice. Přesné parametry linky by měla zjistit studie proveditelnosti. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Česká basketbalistka Eliška Joklová přišla o angažmá v Minnesotě v zámořské WNBA. Tým Lynx je během mistrovství světa v Berlíně nabídl ostatním klubům poté, co angažoval rozehrávačku McDonaldovou. Joklová přitom v Minnesotě během sezóny prošla hned několika typy smluv, od rozvojové až po standardní.
6: Do Minnesoty jsem asi nějakým způsobem nezapadla, nebo prostě ten tým se mnou nebyl tak spokojený, jak si představoval, asi hledali trošku něco jiného, takže ta situace je taková.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Během odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Naměříme 28 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29. Tolik zprávy, počasí a teď Lukáš Frélich a osmdesátky.
1: Signál Rádio.
7: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, jaký neobyčejný zážitek můžete prožít v Itálii. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na Start Berlin. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Madonna na Signál Rádiu. Chtěli byste ještě cestovat? Ráno měl dobrý tip Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Pokud byste se chtěli projít ulicemi starověkého města ve chvíli, kdy zapadne slunce a všechno zahalí tajuplná noc, tak právě takový zážitek teď nabízejí Pompeje.
2: Ruinami starověkého města, které kdysi pohřbil výbuch sopky, se nyní můžete projít v rámci speciálních večerních prohlídek. Vydáte se tak mezi tisíce let staré domy, ulice a památky v úplně jiné atmosféře než během běžného dne. Večerní program nazvaný Serate della Grande Pompei probíhá až do října a otevírá Pompeje i další archeologická místa v okolí vždy v pátek a v sobotu až do pozdních večerních hodin. Tak si říkám, jestli není čas rychle koupit letenky do Itálie, protože procházka nočními Pompejemi musí být skutečně výjimečný zážitek.
0: Zítra nebude chybět naše kvízová hra Ano nebo ne, kde rozdáme 4 vstupenky na koncert poloviny Modern Talking. To vše a mnohem, mnohem víc ráno mezi 6 a 10.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: zní společnost Signál Rádia, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1984 a hitovka, kterou určitě znáte. OMD, Belinda Carlisle nebo třeba ABBA vám zpříjemní čas v práci. Za moment, hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Divadelní písně, popěvkové dětské říkánky a 18 alb pro dospělé. To je nizozemská skupina, která svůj první název použila jen pro první hit. Pak se formace přejmenovala a s tím přišly i úspěchy. Třeba skladba, která původně měla zůstat v šuplíku. Členové kapely ani producenti moc nevěřili, že by byla trhákem, ale stalo se. Vznikla tak hitovka, kterou v 90. letech dokonce předělal Ricky Martin. My zůstaneme u originálu The Art Company, Suzana.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Bananarama, přiblížila se 14. hodina, společnost vám dělá signál v rádio. Za moment Scorpions, Laura Branigan nebo třeba FR David. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Posadejte v Praze na Jižním městě v ulici Ryšavého na kruhovém objezdu. Tady je nehoda nákladňáku a osobáku. Blokují jeden jízdní pruh. Nárazově se můžete zdržet. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní odpoledne, s vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, ANO, SPD a motoristů. Lidovci vyčítají mimo jiné postup při sestavování státního rozpočtu. KDU-ČSL ale potřebuje podporu dalších opozičních stran. Ke svolání mimořádné schůze je tedy nutných nejméně 50 poslaneckých podpisů. Předseda lidovců Jan Grolich o nich právě jedná s ostatními opozičními lídry. Termín případného hlasování zatím stanovený není. Na Šumavě, jak už jsme vás informovali, se našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Jsou v nich například rtuť, arzen, dioxiny nebo furany. Sanace bývalého vojenského prostoru Dobrá voda u Prášil začne na konci září a potrvá do června 2028. Stát bude zhruba 192 milionů korun. Soud v České Lípě řeší neobvyklý případ porodu, při kterém novorozená holčička spadla na zem. Událost se stala v roce 2022 a dítě utrpělo zlomeninu lebky a krvácení do mozku. Holčička přežila a podle současných informací nemá trvalé následky. Porodník ale teď čelí obžalobě z ublížení na zdraví z nedbalosti. Znalci se ovšem neshodli, jestli zranění způsobilo přímo dítěti dopad na zem nebo komplikovaný porod. Soud má rozhodnout v říjnu.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signál Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem anebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Kanoista Martin Fuchsa si cení svého posledního světového zlata o to víc, že kilometr vyhrál proti větru, který mu obvykle nesedí. Podle něj je to důkaz, že mentálně dospěl. Na kilometru vyhrál čtvrtý velký závod za sebou. 3 světové tituly proložil olympijským zlatem. Teď si užívá volno a příští měsíc si místo kanoistiky vyzkouší cyklistický závod Letap v Pardubicích.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Naměříme 28 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29. Tolik zprávy, počasí a teď Lukáš Frélich a 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 14 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme slavnou filmovou píseň a taky nabídnu další skvělé hity. S vámi stále Lukáš Frelich a tady je Paul Young. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Laura Branigan na Signál rádiu. Někdy je píseň slavnější než film, ale v tomhle případě je to tak 50 na 50. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Výlet do ní započneme na plátnech kin. Dávno před Harry Potterem, 8. zářijový den roku 1974, měla premiéru pohádková filmová komedie o mladé čarodějnici Saxáně s Petrou Černockou v hlavní roli. Dívku na koštěti režíroval legendární Václav Vodlíček a ústřední píseň se stala evergreenem.

Pokračujeme romanticky do roku 1984. 18 let od žebříčkového debutu získal Stevie Wonder konečně svou úvodní britskou jedničku s radostnou baladou I Just Call to Say I Love You. Skladba, kterou složil pro milostnou komedii Žena v červeném, zůstala na nejvyšší pozici celých 6 týdnů a jedničky dosáhla též v USA, Jižní Africe či Austrálii.

Konec tentokrát patří Davidu Bowiemu. Tenhle vizionář 8. den měsíce září v roce 2003 odehrál svůj první interaktivní koncert, který byl v přímém přenosu přenášen do 21 kin od Varšavy po Edinburgh. Diváci si dokonce pomocí internetu mohli zažádat o konkrétní song.

0: Joy, Touch by Touch a Signál Radio. Výstava historických italských vozů probíhá v Praze. Pozmeme vás tam za chvíli. Do té doby pošlu další osmdesátky. Tina Turner, W nebo třeba Roy Orbison. Užívejte odpoledne.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Ve 3:15 téměř je s vámi Signál Rádio. Kdo má rád vozy italské značky Alfa Romeo, tak dnes má v Praze možnost spatřit pár jejich historických kousků. Kde přesně, to ví Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je za italskými vozy Alfa Romeo. A když za italskými vozy, tak na italské velvyslanectví v Praze. To najdeme v Nerudově ulici na Malé Straně a na jeho dvoře ještě dnes probíhá výstava historických vozů zmíněné značky. Od 16:30 až do 19:00 výstava nabídne několik reprezentativních exemplářů z historie této slavné italské automobilky. Auta se v Praze sešly při příležitosti hlavní etapy 37. ročníku Mezinárodní rally v Čechách, která je v plánu na 2. až 9. září. Akce se snaží zviditelnit jednu ze značek, které nejvíce přispěly k historii italského automobilismu a také k jeho mezinárodnímu prosazení. Mimochodem, společnost Alfa Romeo byla v Miláně založena už v roce 1910. Tak se na historické Alfy přijďte dnes na Malou Stranu podívat. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Phil Collins, chvilku před 15. hodinou, s vámi Signál Rádio a ty nejlepší osmdesátky za moment, Cher, Bobby McFerrin nebo Peter Kent. Teď zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posadejte v Praze, v Horních Počernicích, Náchodská ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel, jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Další komplikace, kde se zdržíte, je na jižní spojce ve směru na Černý most na Lanovém mostě. Tady je porouchané vozidlo, nárazově se vytváří kolona, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, i s 15. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Pozastavení proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova firmám z holdingu Agrofert potvrdila Evropská komise. Podle ní se premiér Andrej Babiš nachází v potenciálním střetu zájmů a řešení v podobě svěřenského fondu je nedostatečné. Český premiér uvedl, že ho závěry komise nezajímají a neřeší je. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z ní žádný prospěch. K vyjádření Evropské komise se vyjádřil také Lukáš Vlček z Hnutí STAN. Vyzval vládu, aby čerpání českých dotací zastavila. Česká mládež se ve srovnání s rokem 2022 zhoršila v matematice a ve čtení. Z testování PISA ale plyne, že i přesto čeští 15-letí zůstávají nad průměrem Evropské unie a také zemí OECD. Největší problémy dělá studentům matematika. Od roku 2003 se výsledky propadly o 40 bodů. Přesun výroby svého elektromobilu Spring z Číny chystá automobilka Dacia. Továrna, která je součástí skupiny Renault, přesune výrobu z Číny do Evropy. Nová větší verze vozidla se má vyrábět v závodě ve Slovinsku.
0: Co se děje v regionu?
1: Městská část Praha 1 se pustila do opravy novogotického pomníku císaře Františka I. Památka, kterou známe jako Kranerova kašna, se bude opravovat 18 měsíců a oprava vyjde na téměř 17 milionů korun. Po opravě, jejíž součástí bude rekonstrukce výzdoby, podzemních prostor a vodní technologie, se do dlouhodobě vyschlé kašny vrátí opět voda. Připomeňme, že svého odhalení se kašna dočkala už v roce 1850.
0: Sport.
1: Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková vyzdvihla po vyřazení svého týmu v základní skupině mistrovství světa obrovskou bojovnost a soudržnost. Češky si vybojovali účast na světovém šampionátu po 12 letech. Na turnaji ale obsadili 15. místo. Ptáčková k tomu řekla.
2: Přesně, když víte, že nemáte veškerému respektu ke všem hráčkám, nemáte úplně tu kvalitu, tak víte, že musíte udělat něco navíc. A to si myslím, že ten tým pak semkne. Takže tady bylo hlavně to něco navíc, to, že jsme museli jít za nějakou hranu. Jsme museli jít někdy i z nějakého komfortu našeho. Takže jedním slovem, že řekneme, tak jako obrovská bojovnost celého týmu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, s teplotami od 28 do 32 stupňů, v noci na středu bude obloha jasná, místy s přeháňkami a s teplotami od 20 do 16 stupňů Celsia. Zítřejší středeční den bude zatažený a oblačný, místy s přeháňkami, později odpoledne i s deštěm, k večeru ale budou srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 na západě po 32 stupňů na východě. Na horách zítra naměříme kolem 16. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. Přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Čtyři minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Za moment vyrazíme do Berlína na veletrh techniky, je tam hodně zajímavých novinek. S vámi Lukáš Frelich a hraje George Michael.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, teď s námi na Signál Rádiu. Co kdybych vám řekl, že už nemusíte vařit? Na světě je totiž chytrý grill, který díky umělé inteligenci pozná jídlo a sám ho připraví. Funguje to jednoduše, AI dokáže podle výrobce rozpoznat více než 40 druhů potravin a sama zvolit vhodný způsob přípravy. Teď si ještě představte k tomu, že byste seděli třeba na zahradě, někde na chalupě, měli tam nějaký svůj dýchánek, dobré pití a teď v televizi třeba běžel důležitý zápas, který byste chtěli vidět. A teď byste neustále přemýšleli, mám jít dovnitř, dívat se na televizi nebo zůstat venku, tady je to taky hezký. Tak pro tyhle ty případy byla světu představena televize, u které je úplně jedno, v jakém počasí se na ní díváte, může totiž být venku i za deště. Takže tohle jsou dvě horké novinky veletrhu, technického veletrhu v Berlíně a měly by se dostat na trh snad v příštím roce. Tak uvidíme, třeba je nakonec využijeme a ta AI možná v těchto případech nebude úplně zas tak špatná.

0: Velká klasika z 80. let. Blížící se polovina týdne je na spadnutí a tak vás pozvu taky na zajímavé povídání. 17. ročník release historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia release startuje 11. září. No a hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nechte ujít u nás na Signál Rádiu. Zítra, tady ve středu, chviličku po 10. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku.

Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Simon, je 3:15, čas, kdy do studia Signál Rádia dorazila Iterka Veselá. Ahoj, hezký odpoledne.
1: Ahoj, děkuji i tobě.
0: Mě by zajímala jedna důležitá věc. Chce se ti v takovýchhle vedrech, které dneska panují venku, třeba vařit, stát v kuchyni a něco připravovat?
1: Hele, popravdě moc ne, ale zrovna dneska jsem jak vařila, tak pekla. Nevím, co mě to napadlo.
0: Pojď dát inspiraci, co jsi vařila?
1: Hele, dělala jsem mrkvový chlebík, to jsem jako pekla.
0: Ano.
1: A potom jsem si udělala vepřovou krkovici s rýží a zeleninou.
0: Wow, to je dobrý. A přinesla jsi?
1: Hele, přinesla jsem ten mrkvový chlebík, kdybys chtěl ochutnat.
0: Já jsem spíš na tu krkovici.
1: Ne, to ne, promiň.
0: Lokomátorka s vámi zůstane dál po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně, jdu na oběd. Vy si dejte taky něco dobrýho a zítra se těším na vás úderem 11. dopolední. Ahoj.

0: Loslobos na Signál rádiu uzavřeli 15. hodinu v plné síle. Hned to další otevřou 80. od Pet Shop Boys nebo Piera Coso a Bonnie Bianco, ale nejdřív doprava a zprávy Honze Navrátila.
1: Signál rádio, doprava.
0: Se zdržením pravděpodobně počítejte v Bubenečském tunelu ve směru na Letnou, kde v provozu brání porouchané vozidlo. A na D10 si dejte pozor na nehodu ve směru na Prahu, a to na 57. kilometru. Bezpečné cesty vám přeje Signál rádio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkotyrký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky tyrký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne i se 16. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Ve 14 hodin se dnes poslanci sešli ke schůzi sněmovny. Na programu je opět schvalování změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval i doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta. K opětovnému posouzení senátoři poslali poslancům také novelu stavebního zákona. Ta má podle koaličních tvůrců zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Jednání sněmovny se dnes znovu může protáhnout až do noci. Prosadila to koalice kvůli očekávaným opozičním průtahům. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády ANO, SPD a motoristů. S rozpočtem postupuje proti programovému prohlášení. Měla by ho změnit a předstoupit před poslance s žádostí o důvěru. Řekl to novinářům předseda lidovců Jan Grolich.
2: Za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
1: Dodejme, že ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů, lidovci mají 16 poslaneckých mandátů. Evropské bankovky čeká radikální změna. Evropská centrální banka totiž připravuje jejich nový design, díky kterému budou snadněji rozpoznatelné, hůře padělatelné a jejich výroba bude méně zatěžovat životní prostředí. Konečnou podobu bude moci ovlivnit také veřejnost.
0: Co se děje v regionu?
1: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 vozidel. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena pro obyvatele z okolních ulic.
0: Sport.
1: Olomoucká Sigma hlásí dalšího nováčka. Do klubu přišel v závěru přestupového období polský záložník Igor Břisky z Pogonu Štětín. 19-letý mládežnický reprezentant v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 29 stupňů Celsia, v noci na středu bude obloha jasná, místy počítejme s přeháňkami a s teplotami od 20 do 16 stupňů. Zítřejší, tedy středeční den, bude ve znamení zatažené a oblačné oblohy, místy počítejme s deštěm, k večeru budou ale srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od jihozápadu a nejvyšší denní teploty zítra rozdělí republiku. Na západě naměříme kolem 18 a na východě kolem 32 stupňů Celsia. Teplota na horách bude kolem 16. Tolik další odpolední zprávy. Na Signálu se vracíme k 80.
0: Signál Rádio.
3: 80. už jsou tu. Připraven je hit Western Girls. S vámi je Terka Veselá. Já vám přeju krásné odpoledne. A kromě parádních singlů pro vás budu mít i skvělou zprávu z Českých dráh, které prý testují ekologická paliva. Tak to už je za chvíli, ale teď mějte hlavně pěkný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: To byly REM na Signal Rádiu ve čtvrt na pět. Některé vlaky na českých tratích budou vypouštět do ovzduší méně zplodin. České dráhy totiž testují ekologické palivo z upraveného rostlinného oleje. Více dodá mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
1: Motory firmy Rolls-Royce instalované do moderních motorových jednotek Regiofox jsou atestované pro používání biopaliva. Ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími partnery jsme se proto rozhodli otestovat praktické použití biopaliv, konkrétně hydrogenačně upraveného rostlinného oleje, který se označuje jako HVO, a to v běžném provoze na pravidelných vlacích.
0: Většina českých tratí ještě není elektrifikovaných a tak na nich budou ještě mnoho let jezdit vlaky se spalovacími motory. Nové palivo z upraveného rostlinného oleje by mělo ale přispět ke zlepšení životního prostředí. To jsou prostě úplné sweet dreams.

0: po You're My Heart, You're My Soul. Poslouchejte ranní vysílání před 8:30, vytočte číslo 910 260 910 a zkuste své štěstí. Myslím, že to určitě bude stát za to. A pro více informací samozřejmě, když tak koukněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

Hanička Zagorová a Nešlapnelámej na Signál Rádio, kde nás budou zase v celou čekat zprávy Honzy Navrátila, tak si určitě nenechte ujít, co se pro vás připravil. Ale do té doby užívejte sluníčka s Abou, CC Catch nebo Elton Johnem.

0: Kruh života jsme s Eltonem Johnem na Signál rádiu uzavřeli 4 minuty před pátou. Před námi je opět po hodině pohled na situace na silnicích a aktuality Honzy Navrátila, tak s námi buďte u nich. A vás potom v 17. hodině přivítají Kylie Minogue a Jason Donovan, Aneka nebo Rod Stewart.
1: Signál rádio doprava.
0: V této hodině máme hlášenou nehodu z Davidského tunelu ve směru na Malovanku. Jelikož se tady srazilo nákladní vozidlo s osobním, tak počítejte s blokovanou komunikací skoro v celé její šířce. A ještě se přesuneme na D1, kde se stala nehoda nejprve ve směru do Brna, a to na 293. kilometru, a potom i ve směru do Prahy, kde je tedy nehoda dodávky s osobákem na 173. kilometru. A tady je dokonce neprůjezdný pravý pruh, takže možná počítejte s tvořící se kolonou. Mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 17. hodinou pro vás máme na signálu další zprávy. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a dále také 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Mezi nimi jsou například dioxiny, furany, rtuť, arzen a také chlorovaná rozpouštědla. Na konci tohoto měsíce začne sanace území. Ta potrvá až do června roku 2028 a vyjde na 192 milionů korun. Území už zabezpečila policie, pokračuje její krajská mluvčí Pavla Burešová.
2: V souvislosti se situací v zájmové lokalitě zajišťují naše hlídky v nepřetržitém výkonu služby monitoring území, aby tak zabránili vstupu nepovolaných osob do této lokality. Jedná se o naši součinnost pro ministerstva, která se touto problematikou aktuálně zabývají.
1: Dodejme, že místo je obehnané policejními páskami a hlídku je tu policejní vůz. Lokalita je mimo území, kam se dá zajet autem. Nedaleko ale vedou turistické trasy. Správa železnic provizorně zpevní uhlíkovými lamelami některé části mostu přes Vltavu na Pražské Výtoni. Stabilizace částí železničního mostu je podle správy nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet alespoň stávající omezený provoz. V Německu zadrželi muže, kterého úřady podezírají ze série útoků na energetickou infrastrukturu. Píší o tom tamní média.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská městská knihovna vyslala do ulic metropole Matildu. Jde o nový bibliobus, který díky svým menším rozměrům zvládne zajet i na místa, kam to s klasickým bibliobusem není možné. Matilda má svůj pravidelný jízdní řád, zajíždí například do Dolních Měcholup nebo do Troji a nebo Nebušic. Celkové náklady na pořízení nového vozidla dosáhly 7,3 milionů korun.
0: Sport.
1: Odložené utkání mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. A odložená utkání 5. kola první fotbalové ligy mezi Jabloncem a Ostravou a Hradcem Králové a Plzní se odehrají už zítra. Zápas na severu Čech bude mít výkop od 17 hodin. V Hradci Králové se bude hrát o 2 hodiny později.
0: Signál Rádio počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. V noci nás čeká obloha jasná, místy s přeháňkami a s teplotami od 20 do 16 stupňů. Středa bude ve znamení zatažené a oblačné oblohy. Místy počítejme s přeháňkami, později odpoledne i s deštěm. K večeru budou srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty zítra naměříme od 18 na západě Česka až po 32 stupňů. Na východě. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné odpoledne všem, co se rozhodli naladit si ten nejlepší signál. Ze studia vás zdraví Terka Veselá. Čas vína je tady, myslím, že na nějakou dobu je vystaráno s tím, co dělat o víkendech. Ale pokud se letos těšíte spíš než na víno na burčák, tak si za chvíli řekneme, jak se prý pozná ten dobrý. Nejdřív ale hudba a 17. hodinu vykopává Kylie Minogue s Jasonem Donovanem, tak jim to pojďme přenechat.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Rod Stewart a Rhythm of My Heart. A jelikož nám započalo období vinobraní, ke zrychlení rytmu srdce nepřispěje jenom Rod Stewart, ale i nějaký ten alkohol. A pokud si libujete především v burčácích, tak si pojďme říct, jak poznáte ten opravdu vyvedený. A nebojte, nemusíte být žádní znalci vína, protože hodně napoví už samotná barva, vůně a potom i samozřejmě chuť. Budeme se bavit o bílém burčáku a u něj by tedy měla být barva spíš nažloutá než výrazně hnědá. A ve vůni by mělo být cítit ovoce a příjemný kvas. A jelikož se chuť během kvašení postupně mění, tak je samozřejmě normální, že nejdřív bývá burčák sladčí a svěží, ale později v něm ubývá cukru a přibývá alkoholu, takže je výraznější a ostřejší. Právě tím, že burčák chutná jinak klidně ráno i večer, si získává velké přízně. Takže pokud vyrazíte, nechte si chutnat. A pokud byste nevěděli, kde se jaké vinobraní koná, tak určitě můžete kouknout na naše webovky signalradio.cz, kde pro vás máme nějaké tipy v sekci aktualit. Teď už ale opět zpátky k hudbě, a to jak se sklenkou, tak bez ní, ale tak či tak to bude Enya.

0: České osmdesátky jsme si na Signál rádio připomněli s Ivetou Bartošovou. Před námi jsou zase světové osmdesátky, tentokrát od Clymie Fisher, Roxette nebo Jermaine Jackson a Pi Zadory, a nebude chybět ani hit z Magneťáku. Tak si na to všechno počkejte.
1: Na Signál rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Za 5 minut, 6:45, ladíte Signál Rádio, kde je potřeba oprášit studiový magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hit z pásky bude patřit Gloria Estefan a Miami Sound Machine a jejich singlu Bad Boy. Miami Sound Machine původně vznikly v polovině 70. let jako Miami Latin Boys. Hlavním středem byl kubánský hudebník Emilio Estefan, ale co se k ním později přidala v té době ještě Gloria Fajardo, kapela získala svůj typický mix popu a latinskoamerického rytmu. A jak je samozřejmě jasné, Gloria s Emiliem nejsou jen hudební parťáci, ale od roku 1978 také manželé. Hit Bad Boy vyšel v roce 86, nepochybně se zařadil mezi jejich typické osmdesátkové taneční hity a proto si teď můžeme užít výrazný rytmus, chytlavou melodii a pěknou dávku latiny, ale samozřejmě i náš oblíbený typický osmdesátkový synťákový zvuk. Tak pojďme na to.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Bon Jovi a Always, to nám na Signal Radio hrálo před dnešní poslední dopravou a zprávami Honzy Navrátila. Po odbytí celé osmdesátky od Cars, Bad Boys Blue nebo Elo.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí 155. kilometr D1 ve směru na Prahu. Prý tu hrozí únik nebezpečných látek, takže tady projíždějte opravdu s vyšší obezřetností. A se zdržením počítejte na 27. kilometru Pražského okruhu ve směru na Ruzyni, kde je porouchané vozidlo. Poklidné cesty po zbytek dne vám přeje Signál rádia.
1: Rozhovor Signál rádia. 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Úterní podvečerní 18. hodina je tady a na Signálu pro vás máme další zprávy. Před novou vlnou falešných SMS zpráv varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle ní zprávy upozorňují na údajný dluh na pojistném a vyzývají k jeho okamžité uhradě. Zprávy ale obsahují podvodný odkaz. Po zastavení proplácení částí dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova firmám z holdingu Agrofert potvrdila Evropská komise. Podle ní se premiér Andrej Babiš nachází v potenciálním střetu zájmů a řešení v podobě svěřenského fondu je nedostatečné. Andrej Babiš uvedl, že ho závěry komise nezajímají a neřeší je. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. K vyjádření Evropské komise se vyjádřil také Lukáš Vlček z Hnutí Stan. Ten vyzval vládu, aby čerpání českých dotací zastavila. Německo poskytne Ukrajině potřebné střely do protivzdušných systémů Patriot. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius. Podle něj budou střely z německých zásob.
0: Co se děje v regionu?
1: Vězeňská služba České republiky získá od hlavního města dar ve výši 660 tisíc korun. 380 tisíc využije na výstavbu nové kaple ve vazební věznici na Pankráci a na 280 tisíc pak vyjde rekonstrukce stávající kaple na Ruzeni. Hlavní město se tímto krokem snaží podporovat změnu vězněných osob a jejich úspěšnou integraci po propuštění z výkonu trestu.
0: Sport.
1: Dalším asistentem trenéra Santiho Deny u české fotbalové reprezentace bude jeho někdejší spoluhráč z Atletika Madrid a bývalý záložník Radek Bejbl. A finále domácího fotbalového poháru MOL Cupu se stejně jako v minulé sezóně uskuteční v květnu v Hradci Králové. Rozhodl o tom výkonný výbor fotbalové asociace.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Úterní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. V noci na středu bude jasno, místy s přeháňkami a teploty klesnou na 20 až 16 stupňů. Zítřejší den bude zatažený a oblačný, místy počítejme s přeháňkami, později odpoledne i s deštěm, k večeru ale budou srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat od 18 stupňů na západě republiky až po 32 stupňů na východě. Pokud plánujete cestu nahory, tam počítejte s teplotou kolem 16. Tolik zprávy na Signálu v úterý s datem 8. září. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Hezký podvečer s 18. hodinou. Na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá, ale připraveny jsou už hity od Cars, Deep Blue Something a Bad Boys Blue. A nebude chybět samozřejmě ani pohled do minulosti, který zajistí kolega Jirka Svoboda, takže si přijďte poslechnout, co přineslo 8. září v průběhu let. Do té doby užívejte tu nejlepší muziku.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na sedm se vezete na pohodových vlnách osmdesátek, kde se teď podíváme do minulosti s kolegou Jirkou Svobodou.
1: Jste se Signál rádiem, máme 8. září a to byl v roce 1504 den, kdy byla ve Florencii odhalena proslulá Michelangelova socha Davida. Já vám poodhalím několik dalších dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2005 byl ve Spojených státech schválen první inzulín, který se užívá v dechování nikoli jako dosud výhradně injekčně. V roce 1966 se začal vysílat sci-fi seriál Star Trek. Na naše obrazovky se dostal až v 90. letech. V roce 1888 se začala v Anglii hrát fotbalová ligová soutěž. Byla to první fotbalová liga na světě. V roce 1636 byla založena nejslavnější škola světa, Harvardova univerzita v Bostonu. Jejím nejznámějším českým studentem byl Viktor Kožený. A v tento den v roce 1522 skončila první námořní plavba kolem světa. Do Španělska se po 18 měsících vrátila posádka s lodí, která obeplula zeměkouli směrem na západ kolem Jižní Ameriky, do Asie a pak do Evropy. Byl to první důkaz, že země je kulatá.

Ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, signál rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Na Signál Rádio zavítal anděl strážný, ale teď už nás za sílou vody zavede kolega Luboš Dvořák.
1: Dnes se vydám k přehradě. Vrané nad Vltavou je nejstarším a zároveň posledním článkem Vltavské kaskády. Vodní dílo vznikalo v 30. letech minulého století společně s Ústeckým dvojčetem ve Střekově. Od prvního roztočení lopatek kaplanových turbín již uběhlo 90 let. Přehrazení Vltavy před soutokem s Beronkou přispělo výrazně nejen k výrobě elektřiny v tehdejším Československu, ale i ke zlepšení kvality vody a návratu chovu pstruhů a hlavatek. S výrobou dalších článků kaskády začalo Vrané spolu s nádrží ve Štěchovicích vyrovnávat špičkový otok z elektrárny Slapy. Nepotrvá dlouho a i Vrané se připojí ke skupině stoletých elektráren. Patří tam Želina u Kadaně, Hučák v Hradci Králové, Čeňkova pila na Klatovsku nebo Spálov u Železného Brodu. Dveře Vraného se veřejnosti otevřou tuto a příští sobotu. Vstup je omezen, proto se zájemci musí registrovat předem. Od Vltavy zdraví Luboš Dvořák.

Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střešní.

0: Signál Rádio.
1: Pěkný večer s 19. hodinou, ladíte Signál Rádio, kde je s vámi stále Terka Veselá. Já vás všechny moc zdravím, zároveň otevírám novou hodinu 80. Před námi jsou Whitney Houston, Duran Duran a Samantha Fox. A pak si taky společně zodpovíme otázku, jestli je důležité po koupi nového oblečení všechno vybrat. Pro teď ale pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Éterem Signál Rádia se nesl hlas Samanthy Fox. Za chvíli to od ní převezmou Supertramp, ale teď si pojďme zodpovědět, jak moc důležité je, abyste vybrali nově koupené oblečení po tom, co si ho přinesete domů. No a prý je to důležité hodně. A teď nemluvím například o spodním prádle nebo o tričkách, protože si myslím, že u těchto kousků většina po pračce sahá automaticky. Ale mluvím i o svetrech, bundách, kalhotech, prostě o všem. Nové oblečení v sobě může obsahovat chemikálie, bakterie a barviva, která se mohou před prvním vypráním vstřebat do kůže. Vemte si například tmavé džíny, ty když poprvé perete, tak dokážou nepěkně zabarvit ostatní oblečení. A teď si představte, že tohle všechno jde na vaši kůži. A nejde jenom o barviva. Oblečení často obsahuje i formaldehyd a jiné chemikálie, které mají zabránit mačkání nebo plesnivění během přepravy. A v horších případech se ale i ta plíseň samotná na oblečení může vytvořit. A to všechno je vlastně jenom předtím, než se oblečení dostane do obchodu. Takže tam už potom vůbec nevíte, kdo si třeba ty kousky zkoušel před vámi. Takže pokud vás čekají nějaké podzimní nákupy, opravdu do té pračky dejte všechno, protože pořád je hlavnější zdraví, než abyste si na sebe vzali nový kousek co nejdřív. Tak ať se hezky pere a my pokračujeme v osmdesátkách.

0: Manic Monday v úterý večer na Signal Rádiu. Před námi jsou skvělé hity, jako je třeba The Never Ending Story nebo I'll Stand By You. Ale kromě těch může zaznít i nějaký hit podle vás, protože nás čekají signály pro radost. Takže pokud máte chuť, jakmile uslyšíte výzvu, vytočte 910 260 910 a my vám zahrajeme na přání.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: byl Nick Kershaw a Hit the Riddle na Signál Rádiu, ale teď už hit podle vás?
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Mě se do studia dovolal posluchač Jirka. Ahoj Jirko, slyšíme se.
2: Jasně, že se slyšíme. Ahoj Kytarosko, já tě zdravím.
0: Ahoj, já tebe taky, čáka velo. Co dneska zahrajeme?
2: No prosím tě, já bych tě poprosil, protože jsem u vás takhle slyšel upoutávky hitů, který tam máte. A úplně mě to zahrálo na srdíčku, když jsem slyšel Van Halen a písničku Jump. Je už to chudák taky už pár let neboštík, ale písničky má furt dobrý. A Teresko, dneska bylo tak nádherně a věřím tomu, že v tom jsme nebyli se Segrou Renčou sami. Využili jsme tohleto počasí na grilovačku, vynikající stehníku ze té řízečky. Bylo doopravdy dneska nádherně, sluníčko nám prohřálo naše staré kosti. Tak jsme říkali, co to nevyužít, protože za chvilinku zase budeme sedět půl roku doma na zadku, nebude to ona. Takže věřím tomu, že tuhle tu grilovačku já nevím, no prostě všechno, že to určitě využilo víc lidí, no, protože dneska byl doopravdy skvostnej den.
0: To teda, to máš pravdu, dneska bylo nádherně. Jo. No a teda, jo. Ano.
2: Jenom Segra?
3: Ještě tu grilovačku, kdy se mě udělal Bráška jako překvapení a já bych mu za to dala strašně moc.
0: Teda, to je hezký od Brášky.
2: Tak,
0: dobrou chuť, užívejte a jak jsi říkal, než zase budeme sedět doma, tak si trošičku zaskáčem. Jump, ahoj.
2: Jasný, teda skoro se tě přišel a teda říjí, ahoj.
0: Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Večerem vás provází Signál Rádio. Hezký poslech s 20. hodinou vám přeje Terka Veselá. Ale nebudu jediná, pozdravit vás přijde i kolega Lukáš Bláha a jeho signály z minulosti. Dneska o Saxáně, Stevie Wonderovi nebo Davidu Bowiem. Tak u toho buďte taky, nejdřív ale hudba v podání Stranglers, Abby a Prince. Hezký večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl jedinečný Prince a Purple Rain na Signál Rádiu. Teď už ale jedinečný Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Výlet do ní započneme na plátnech kin. Dávno před Harry Potterem, 8. zářijový den roku 1974, měla premiéru pohádková filmová komedie o mladé čarodějnici Saxáně s Petrou Černockou v hlavní roli. Dívku na koštěti režíroval legendární Václav Vodlíček a ústřední píseň se stala evergreenem.

Pokračujeme romanticky do roku 1984. 18 let od žebříčkového debutu získal Stevie Wonder konečně svou úvodní britskou jedničku s radostnou baladou I Just Call to Say I Love You. Skladba, kterou složil pro milostnou komedii Žena v červeném, zůstala na nejvyšší pozici celých 6 týdnů a jedničky dosáhla též v USA, Jižní Africe či Austrálii.

Konec tentokrát patří Davidu Bowiemu. Tenhle vizionář 8. den měsíce září v roce 2003 odehrál svůj první interaktivní koncert, který byl v přímém přenosu přenášen do 21 kin od Varšavy po Edinburgh. Diváci si dokonce pomocí internetu mohli zažádat o konkrétní song.

0: To byly Jezu a Only You na Signal Rádiu, kde nás už zítra dopoledne čeká další zajímavý rozhovor, tentokrát o rally. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Tak pokud vás tento sport zajímá, nenechte si rozhovor ujít už zítra po 10. hodině.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Ladíte Signal Radio, kde jsme si hráli Roxette a kde bude už za chvíli pokračovat Matthew Wilder, Michael Jackson nebo Miroš Birka. Pěkný zbytek večera vám přeje Terka Veselá, slyšíme se zase zítra a to samozřejmě jak jinak než na vlnách 80. Tak se budu těšit a zatím naslyšenou.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia. Když slyšíš tohle,

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na Signál Rádio.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná mina.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět